Symfonii D-moll Césara Franka přednesl francouzský národní rozhlasový orchestr, který řídil Leonard Bernstein. Efektní fantazii pro housle a orchestr na motivy z Bizetovy opery Carmen napsal Pablo de Sarasate, španělský houslista a skladatel období romantismu v 80. letech 19. století. Na nahrávce hraje Anne-Sophie Mutter a vídeňští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

koncertní fantazii, inspirovanou Bizetovou operou Carmen, kterou složil Pablo de Sarasate, zahráli houslistka Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové. Řídil James Levine. Gluckovu baletní pantomimu Don Juan z roku 1761 přednese v původní verzi světoznámý soubor Il Giardino Armonico. Na nahrávce dirigoval Giovanni Antonini.

Il Giordano Armonico a dirigent Giovanni Antonini byli interprety baletní pantomimy Don Juan, německého skladatele a důležité osobnosti hudebního klasicismu Christofa Willibalda Glucka.

Další dílo bude od velikána světové hudby, mistra vídeňského klasicismu Ludwiga van Beethovena. Třídílná sonáta pro klavír číslo 23 F-moll opus 57 z roku 1804 a pasionáta náleží k těm nejpůsobivějším a nejnáročnějším skladbám. Na snímku hraje Daniel Barenboim.

Beethovenovu sonátu číslo 23 F-moll, opus 57, zvanou Appassionata, přednesl světoznámý klavírista Daniel Barenboim. Připomeneme si teď operní pěvkyni Hanu Janku Svobodovou, která slavila úspěchy na světových scénách. Její umělecký rozkvět spadá do 60. let minulého století, kdy působila v brněnském divadle. Angažmá v milánské Skale ji později přivedlo k rolím na dalších jevištích světa. Zazářila v mnoha postavách českého a zahraničního repertoáru, z nichž představíme jednu z jejich nejproslulejších, Turandot v Pucciniho stejnojmenné opeře. S Hanou Jankou spoluúčinkuje orchestr Smetanova divadla v Praze, který řídí Jan Štych.

Árie Turandot z druhého dějství opery Giacoma Pucciniho zazněla v provedení Hany Janků Svobodové a orchestru Smetanova divadla v Praze s dirigentem Janem Štychem. Závěrem této hudební sestavy vyslechneme předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, která uvedla slavnou světovou premiéru díla ve Stavovském divadle v Praze roku 1787. Pražský komorní orchestr na nahrávce řídil Oldřich Vlček.

Předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. U mikrofonu byla Stanislava Střelcová, naladili jste si stanici Český rozhlas D-dur.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Harfa patří mezi nástroje s královskou pověstí. Vypadá nádherně a nejlevnější model stojí 540 tisíc korun plus DPH. Jako s každou královnou není s harfou právě snadné pořízení. Musí se to s ní umět, což platí jak pro interprety, tak pro skladatele. Pro mne je záhada už to, jak se harfenistka orientuje ve strunách, když na ně hledí z tak ostrého úhlu. A to už nemluvím o tom, že je harfa laděna v bizarní tónině cesdur. Na druhé straně má tento královský nástroj povážlivě blízko ke svým primitivním předkům. Jde vlastně o trochu komplikovanější luk s mnoha tětivami a na ten hráli snad už neandrtálci. Můžeme tedy o harfě mluvit celkem bez ostychu a bez obav, že se dotkneme její vznešenosti.

0: Pane doktore, jak vlastně harfa přišla ke své královské pověsti?
1: No, omylem a legendou. Ale víte, lidé, když se dívají na měsíční úplněk, tak tam vidí různé skvrny, to jsou ta mare. A podle své fantazie si z toho skládají nějaké obrazce. Někdo tam vidí panáčka s panenkou tančit menuet, někdo jiný tam vidí krále Davida s harfou. No, fantazii se mezi nekladou, ale fakt je ten, že ve skutečnosti je prokázáno, král David nehrál vůbec na harfu, nýbrž na nástroj, rámový sice také, ale čtyřúhelníkového tvaru, ona to v podstatě byla lyra. A Hebrejci tomu říkali kinor, to byl ten nástroj například, který podle Bible, podle žalmů při řekách babylonských věšeli židé v babylonském zajetí na ty vrby v té cizí zemi, to byl kinor.
0: Z Bibli se mluví o harfě, citáře či kinoru vždy, když je napravováno nějaké zlo, má-li dojít k sklidnění či k tišení bolesti, či má-li být chválen Hospodin. David hraje na harfu či citáru králi Saulovi. Harfa se objevuje ve 149. a 150. žalmu a v žalmu 33. se praví: Hospodinu vzdejte chválu při citáře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách. Když Hospodin dovolí, zvolíme v následující ukázce nástroj, který má 47 strun. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro harfu, flétnu a orchestr.

0: Harfa, ač nástroj tak prastarý, byla začleněna do symfonického orchestru hodně pozdě, až na počátku romantismu. Bylo to proto, že byla až do té doby nástrojem bez chromatických půltónů a právě v té době, kdy také do přirozených trubek a lesních rohů začala vnikat chromatika, musela se také harfa dostat k tomuto, k této možnosti. Pane doktore, jakým způsobem se to učinilo?
1: Bylo to tak, že různí harfisté neustále se vymýšleli, jako to u všech hudebních nástrojů, vymýšleli si vylepšení. Jedním z takových vynikajících harfistů byl i český skladatel harfista Jan Křtitel Krumholz, ale přišel na to vylepšení harfy v Paříži. Tady na to nebyla zřejmě ještě situace. Struny jsou naladěny diatonicky a zvláštním zařízením, takovým překlápěcím, je možno každou strunu zvlášť zvednout o půl tón a ještě jednou o půl tón. Čili mluvili jste o tom, že to je naladěné do C-dur se šlápnutím všech pedálů. O jeden je to v C-dur a dalším se šlápnutím je to v C-dur. Ovšem, vy nemusíte se šlápat všechny pedály. Může se z toho udělat enharmonické ladění, takže na dvou strunách zazní ten týž tón.
0: Dis a est.
1: Ano, ano.
0: Zvuk harfy je každému Čechovi známý se znělky pražského rozhlasu, začátku Smetanova Vyšehradu. Smetana uvádí svůj symfonický cyklus Má vlast soli dvou harf, po něm tak učinil Dvořák ve své třetí slovanské rapsodii. A užívá tu automatické myšlenkové asociace, že jde o úvod zpěvu mýtických bardů, věštců. Jinak ale harfa účinkuje spíš jako nástroj zvyšující barevnost orchestru, brilanci pasážové a akordické stránky a skoro nikdy se neúčastní symfonické rozpravy beethovenovského charakteru. Na to totiž nemá dostatečný zvukový volumen pro tuty. Chceme-li, aby třeba v mohutném závěru Vyšehradu bylo obě harfy slyšet, musíme stlumit ostatní orchestr z fortissima do mezzopiana, jinak nám vymizí harfy ze sluchového obzoru.

0: Skladatelé si často s harfovou technikou nerozuměli a psali pro harfu zcela scestně, jako pro klavír. Nejvíc takových omylů najdeme v díle Richarda Wagnera, například v jeho Tannhäuserovi. Takové pasáže se bez diskuse běžně hrají jinak, než je psán part, v odlišné nástrojové stylizaci, která teprve zvukově vystihne to, co si autor přál slyšet. Pane doktore, dá se to nějak omluvit, že skladatel nezná svůj nástroj, pro který píše?
1: No, myslím, že se to nedá omluvit. Povinnost každého je naučit se, co dělám. Ale ono někdy skutečně i ta divadla, anebo i orkestry, jak si šídili tím, že neměli harfu, tak to hráli na klavír. Ale to je naprosto nepřijatelné, protože harfa, už tím, že je možno pro každý kousek udělat samostatné nové ladění, harfa se báječně pojí s orkestrem, když to klavír vždycky z toho orkestru leze.
0: Co je ta základní chyba, které se skladatelé dopouštějí při komponování pro harfu?
1: No tak to by bylo asi dlouhé povídání, ale hlavně myslím si, že si neuvědomují, že zaprvé se hraje oběma rukama pouze čtyřmi prsty. Malík nejde použít. A potom samozřejmě, že nelze rychle hrát ten týž tón brzo po sobě, to se prostě nedá. Pokud se to tak udělá, tak tím enharmonickým naladěním. Takže vlastně třeba as se hraje jednak as a jednak gis a to už potom jde poměrně rychle střídat. Ale dělat takové ty nějaké věci, které jsou běžné na klavíru, to harfě nejde.
0: Čili je obtížné znovu rozeznít již znějící strunu, aby
1: to tak řekl. Jistě, to vždycky to bzikne.
0: Ukázkou vzorně napsané v harfové sazby jsou Debussyho dvě arabesky, u níž můžeme mít jistotu, že to tu určitě nebzikne.

0: Harfa je ovšem ideální nástroj pro polotóny, splývavý a pastelový zvuk impresionistického orchestru. Pane doktore, ovšem i Antonín Dvořák uměl takhle impresionisticky zacházet s harfou.
1: Ano, ale on do jisté míry měl vždycky na mysli nějaký jevištní, dramatický efekt, třeba objeví se Rusalka, a nebo potom třeba ze Holoubku, tam má právě to zdojovaný těch tónů a vrká to jako holubička nebo divoká holubice. Takže to není čistě impresionistický postup, ale rozhodně například v ukázce, kterou vám chceme předvést, jsou jednak ty polotóny, takzvané flažolety. Flažolety se mohou hrát na harfu jako na kytaru a jako na všechny smyslové nástroje samozřejmě. Ale jinak zase jsou tam ty velké plochy těch rozvinutých pasáží akordických rozkladů. Takže myslím, že tato ukázka je zajímavá.

Harfa se uplatní samozřejmě také v komorní hudbě. Nejznámější příklad je Ravelova Introdukce a Allegro pro harfu, smyčcový kvartet, flétnu a klarinet, kde jsou některá velmi působivá glissanda. A glissando je právě také jedním z typických prvků harfové hry.

0: Pane doktore, harfa patří mezi takzvané zvláštní nástroje. Jsou to tedy ty, které se píší nad řádky smyčcových nástrojů a pod bicí nástroje. Které ještě další instrumenty patří do této kategorie?
1: No například klavír, varhany, čembalo, ale to všechno se vyskytuje v symfonickém orchestru dosti zřídka. Dalším takovým nástrojem z této čeledi, ale přece jenom zase odlišným, je cymbál. Je to nástroj deskový, protože ty struny jsou nataženy na té desce a hraje se na to paličkami speciálně upravenými. Můžeme si poslechnout jeho užití spíš folklorního typu, ale nicméně v symfonickém okolí, a to na Kodájově suitě Harry Jánoš.

0: Pane doktore, vy jste vyučeným kytaristou, pokud vím.
1: Ano, byl to můj vedlejší nástroj na konzervatoři, profesor Urbana. No, dávno a dávno už jsem to vzdal, protože kdo necvičí nejméně 4 hodiny denně, tak je ztracený. A to je dávno čas. Ale kytara je rozhodně nástroj velmi významný, i když v orkestru taky nemá moc naděje na uplatnění, protože má slabonký zvuk. Můj profesor Štěpán Urban ten dokonce říkal, kytara není nástroj, kytara je nemoc. A je to z toho důvodu, že skutečně nejvíc požitku z té hry má ten, kdo hraje, protože slyší ty nejjemnější odstíny. To v orkestru i v komorní hudbě úplně zaniká.
0: A co elektronické zesílení?
1: No, tak to už dává tomu nástroji už úplně jiný charakter. Jsou dvě možnosti. Buď se teda používá přímo elektrické kytary, to už je teda nástroj mohutný, který může udělat všechno, to víme z popu. A tam samozřejmě i tak basová kytara elektrická. A nebo může to být klasická španělka, jak říkáme, která se jenom mikrofonem, její zvuk se přiblíží k desce a hraje. Ale všecko je to už trošku zkažené.
2: V závěrečné ukázce však uslyšíme, jak si harfa s kytarou docela dobře padnou do noty. Kdyby měl Händlův koncert pro harfu, kytaru a orchestr interpretovat starozákonní David, jistě by se musel dlouho rozhodovat, ke kterému z obou nástrojů usedne raději.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jean-Philippe Rameau Gavotta La Tambourine, hraná na skleněnou harmoniku, a na ní hraje Bruno Hoffmann.

Bellini, Rossini, Donizetti. Strojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála. Velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru

Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat.

Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13, patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotien, na klavíri doprovodí Julius Drake.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Sinfonia řídí Nicholas Kremer.

Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candid, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candid je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Frédéric Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 číslo 2. Hraje Martin Vojtíšek.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do molové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá sólový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a syra Rogera Norringtona.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Vždy je osvěžující, když hudbu starých mistrů vezmou do rukou novodobí mistři, kteří se dohloubky zajímají o to, jak se takzvaná stará hudba kdysi skutečně provozovala. Jedním z ansámblů, které mají v této oblasti světové renomé, je britská Academy of Ancient Music, tedy Akademie staré hudby, kterou už v roce 1973 založil a 33 let vedl čembalista Christopher Hogwood. Do konce svého života, do roku 2014, byl čestným dirigentem souboru, který bravurně nahrál tisíce děl 18. století, včetně těch od naturalizovaného Angličana Georga Friedricha Händla. Jak si poslechneme teď? Vodní hudba D-dur, světa číslo 2, pátá část. Na dobové nástroje hrají členové Hogwoodovy akademie.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn, árie z opery L'Isola Disabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá Duodena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Ludwig van Beethoven, Leonora, koncertní předehra číslo 3, opus 72b, Gewandhausorchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Astor Piazzolla, Liber Tango. Hraje ansámbl Martinů.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na D-dur teď hudba blámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Příští chvíle na D-duru budou Wagnerovské a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden Wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Francouzský barokní mistr François Couperin proslul nejprve jako fenomenální varhaník. Záhy svým věhlasem předstihl svého strýce, renomovaného skladatele Louise Couperina. I proto se dodnes mladšímu Françoisovi přezdívá Le Grand, ten velký. Jestli dnes Françoise Couperina spojujeme s nějakým nástrojem, je to čembalo, které jednak bravurně ovládal, jednak pro ně napsal mnoho děl a ta uchvacují stále nové a nové generace interpretů i posluchačů. Toto je například líbezné Rondo B-dur v nahrávce Nicolase McGigna.

Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

Jedním z nejpopulárnějších smyčcových kvartetů Josefa Haydna je číslo 5 z opusu 64. Je v tónině D-dur a nese název Skřivánčí. Housle zde hrají ve vysoké poloze, která prý byla doménou houslisty Josefa Tosta v Haydnově orchestru na dvoře v Esterháze. Už vstupní téma housliček jakoby připomínalo ptačí zpěv. Poslechněme si z nahrávky Stamicova kvarteta.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freuden mein weniges Brot zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Možná nejslavnější kus Roberta Schumanna najdeme ve zdánlivě nenápadném klavírním cyklu Dětské scény. Pod číslem 7 se ovšem skrývá snění, Träumerei, které existuje v tisícovkách verzí pro nejrůznější instrumentální a vokální provedení a pro mnohé jde o esenci či synonymum hudebního romantismu. V té nejčistší původní podobě pro solový klavír teď Schumannovo snění hraje Josef Hála.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Vincenzo Bellini, árie Armíny z druhého dějství opery Náměsíčná. Zpívá Charles Tudor, Münchner Rundfunkorchester řídí Gabriel Ferro.

Arcangelo Corelli, pátá část ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur. Hrají Niklas Eklund, Vasa Barok Ensemble, křídí Edvard Herritar.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Je to možná matoucí, ale symfonie číslo 3 německého romantika Roberta Schumanna byla ze 4 jeho symfonií zkomponována jako poslední. Ta trojka u titulu totiž znamená pořadí vydání. Skladatel zemřel 6 let po dopsání tohoto díla. Inspirací takzvané Rýnské symfonie byl výlet do středního Porýní, který Schumann podnikl se svou manželkou Klárou. A byl to evidentně příjemný výlet. Však také ve druhé části, která je před námi, slyšíme jako hlavní téma nápěv německého tance Ländleru. Druhou větu Schumannovy Rýnské symfonie hrají London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.

Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Kamerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Henry Purcell, Nunc Dimittis, Cantitus pro sola, sbor a varhany, zpívá Choir of Christ Church Cathedral v Oxfordu, řídí Francis Greer.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy, arabeska číslo 1 pro klavír, hraje Ilja Hurník.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Známá, světově proslulá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se v následujících chvílích promění na Juditu, židovskou dívku, která obelstí asyrského vojevůdce Holoferna, opije jej, setne mu hlavu a tím zachrání svůj lid. Možná, že Antonio Vivaldi tento námět zhudebnil ve svém oratoriu Judita Triumphans, vítězná Judita, jako alegorii na vítězství aliance Benátské republiky a římského císaře nad Turky na ostrově Korfu, který tehdy patřil Benátčanům a Turci jej okupovali. Stalo se v roce 1716. V srpnu byl ostrov volný a v listopadu už se v benátském sirotčinci Ospedale, působišti Antonia Vivaldiho, několikrát dávalo toto oratorium. Všechny role zpívaly a na nástroje hrály schovanky ústavu, tedy jen dívky. Tedy teď jako Judita Magdalena Kožená za doprovodu Akademie Montis Regalis a zařízení Alessandra de Marchi.

Následující tóny věnoval Antonín Dvořák plesovému výboru Akademického čtenářského spolku jako zahajovací číslo k plesu konanému v lednu roku 1880. Interpretem byl orchestr 26. pěšího pluku. My vám pro slavnostní náladu posíláme Dvořákovu slavnostní polonézu Esdur v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Jiřího Bělohlávka.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Vybereme si teď pár tónů z díla mladého Benjamina Britna, narozeného v roce 1913. Poté, co si prošel kariérou zázračného dítěte a analýzy jeho raných děl skutečně ukazují mimořádné mistrovství, dál rozvíjel svůj hudební jazyk, s nímž založil nový směr britské opery a jeho četné kompozice, instrumentální i vokální, obohatily formy a harmonie západní hudby novými prvky, třeba vlivy kultur Japonska nebo Bali. Britten zkomponoval asi 260 děl. Je mezi nimi opera Peter Grimes i opery pro anglické operní sdružení. Psal pro solové hlasy i sbor a samozřejmě symfonická i komorní díla. Vybereme si jeho rané dílo. Britnovi bylo 20, když napsal svou Simple Symphony, v níž užil své dosud nejoblíbenější hudební motivy. Mnohé z nich složil ještě jako chlapec. Tady je druhá věta Simple Symphony ze 30. let s podtitulem Playful Pizzicato a celou v Pizzicato ji hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur op. 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

Do roku 1910 nás vede opera Giacoma Pucciniho La Fanciulla del West, děvče ze západu. A z jednoho z nejslavnějších tenoristů všech dob, Luciana Pavarottiho, učiní Lupice Ramirese alias Dicka Johnsona v árii ze třetího dějství Quella mi creda libero. Těsně před popravou prosí, aby se o jeho smrti nedozvěděla jeho milovaná Minnie. Ať věří, že jsem volný a daleko na cestě ke spasení. Opera končí happy endem, Minnie a Johnson spolu začnou nový život. Italští vojáci na frontě prý tuto árii zpívávali také téměř jako lidovou písničku, zde byl ale šťastný konec vzácností. Nám teď onu Pucciniho árii zaspívá jeden z nejlepších, Luciano Pavarotti. National Philharmonic Orchestra vede Oliviero de Fabritis.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Bohuslav Martinů, Camille Saint-Saëns, Jan Málek, Carl Maria von Weber, Claude Debussy, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart a Jiří Antonín Benda. Na úvod zazní trio pro housle, violončelo a klavír číslo 30 dur Bohuslava Martinů. Poslední ze skladeb, které komponoval pro toto komorní obsazení. Hraje Smetanovo trio.

Svitá karneval zvířat skladatele Camille Saint-Saense nese podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Původně ji Saint-Saens vůbec nechtěl zveřejňovat. Určili pro soukromé provozování, protože se bál o své vážné skladatelské renomé. Nakonec komorní soubor vyměnil za orchestr a takto se svita úspěšně provozuje dodnes. Hrají Pavel Štěpán a Ilja Hurník klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

0: Karneval zvířat Camille Saint-Saense hráli Pavel Štěpán a Ilja Hurník, klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V díle skladatele Jana Málka najdeme vedle symfonických a komorních skladeb celou řadu skladeb pro sbory, ať už sbory dospělých nebo sbory dětské. A nebo dívčí jako následující cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie s názvem Kvítí milodějné. Zpívá dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech, který vede Jiří Štrunc. Hrají Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Květi milodějné, cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie skladatele Jana Málka zpíval dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech sbormistr Jiří Štrunc. Hráli Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Začátkem 19. století se Karl Maria von Weber seznámil v Mnichově s klarinetovým virtuózem Heinrichem Josefem Bermannem a posléze pro něho zkomponoval několik skladeb. Patří k nim i koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur opus 74 z roku 1811. Uslyšíme ho v podání Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídí Herbert Blomstedt.

Koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur opus 74 Karl Marie von Webera hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídil Herbert Blomstedt.

Claude Debussy napsal svých 12 etid pro klavír údajně jako varování pianistům, aby se nepouštěli do hudební profese, pokud nemají pozoruhodné ruce. První z cyklu těchto pozdních mistrovských děl je věnována jinému mágovi klavírní techniky, kterým byl Karl Černý. Hraje Jean-Yves Thibaudet.

Velká symfonie C-dur je poslední symfonie Franze Schuberta. Podle nových zjištění nese číslo 8. Premiéru roku 1839 v lipském Gewandhausu řídil Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonie trvá hodinu, proto se ji na rozdíl od symfonie C-dur číslo 6 říká právě velká. London Classical Players řídí Roger Norrington.

Nyní zazní jedno z raných Mozartových salzburských divertiment. Divertimento B-dur Kechl 137. Academy of St. Martin in the Fields řídí Sir Neville Mariner.

Divertimento B-dur Kechl 137 Wolfganga Amadea Mozarta hrál orchestr Academy of San Martin in the Fields, který řídil Sir Neville Mariner.

Jiří Antonín Benda patřil k prvním mistrům melodramu, ke kterým ho inspiroval Jean-Jacques Rousseau, se kterým se seznámil na dvoře v Gotě. Ariadna na Naxu je Bendovým prvním dílem tohoto druhu. Dějově vychází z řecké mytologie. Účinkují Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Péter Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídí Christian Benda, potomek slavného muzikantského rodu.

Der Sturm unwiderstehlich. Götter, vergebens!

Dozně melodram Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy. Účinkovali Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Petr Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídil Christian Benda.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Dnešní blok bude vzpomínkou na dirigenta Rafaela Kubelíka. Jeho jméno je obecně známé, ale většinou jenom v souvislosti s mou vlastí z roku 1990, kdy se jako starý emigrant vrátil do vlasti. Připomeňme si ale jeho velkou světovou kariéru. Když emigroval v roce 1948, vystřídal nejprve Chicagský symfonický orchestr, Královskou operu Covent Garden, pak symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. A připomeňme, že hostoval u těch nejslavnějších světových orchestrů. Připomínkou této okolnosti bude hned první nahrávka našeho bloku. Rafael Kubelík natočil 9 Beethovenových symfonií s 9 různými světovými orchestry, včetně berlínských a vídeňských filharmoniků. My si na úvod poslechneme symfonii číslo 4, tedy symfonii B-dur opus 60 z roku 1806. Hrát bude Izraelská filharmonie pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Symfonie má 4 věty, Adagio Allegro Vivace, Adagio Menuetto a Allegro Manon Troppo.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 4 B-dur Ludwiga van Beethovena. Izraelskou filharmonii dirigoval Rafael Kubelík, který 9 Beethovenových symfonií natočil s 9 různými světovými orchestry. Ze 70. let minulého století, kdy byl Rafael Kubelík jedním z nejoblíbenějších hostujících dirigentů, se teď vrátíme na úplný začátek jeho umělecké dráhy. Šéfdirigentem České filharmonie byl jako velmi mladý, když mu ještě nebylo 30 let. A následující snímek pochází z časů, kdy každá česká hudba měla mimořádnou rezonanci u publika. Bude to jedna ze 3 švédských symfonických básní Bedřicha Smetany, konkrétně Hákon Jarl, opus 16. Snímek je z prosince roku 1943, Českou filharmonii řídí na archivním snímku Rafael Kubelík.

Dozněla jedna ze tří švédských symfonických básní Bedřicha Smetany, Haakon Jarl. Takto ji hrála Česká filharmonie v čase druhé světové války v roce 1943 pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Jak víme, v roce 1948 Rafael Kubelík emigroval, když se po nástupu komunistické strany začaly poměry v české kultuře podobat poměrům z času protektorátu. Pak se ale stal významným světovým dirigentem, který hostoval u mnoha světových orchestrů a u několika zakotvil jako šéf. Nejprve u Chicagského symfonického orchestru, ale nejdelší dobu u symfonického orchestru Bavorského rozhlasu. Tady měl přímo ideální podmínky na práci a také na tvůrčí rozlet. Proto mnoho nejcennějších nahrávek pochází právě s tímto orchestrem. K dispozici měl také řadu světových solistů a to si ukážeme v následujících dvou hudebních ukázkách. Poslechneme si nejprve koncert pro klavír a orchestr číslo 1 D mol opus 15 Johannesa Brahmse. Solistou bude slavný chilský klavírista Claudio Arau. Nahrávka pochází z roku 1964 a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí tehdy čerstvý šéf dirigent Rafael Kubelík.

Klavírista Claudio Arau a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Rafaela Kubelíka dohráli koncert pro klavír a orchestr číslo 1 D-moll opus 15 Johannesa Brahmse. Připomínáme si řadu významných Kubelíkových nahrávek, z nichž ty nejvzácnější patří právě z období, kdy byl šéfdirigentem tohoto orchestru. Ještě než si poslechneme další významný Brahmsův instrumentální koncert, poslechneme si jako jisté intermezzo altovou rapsodii, neboli rapsodii pro alt, mužský sbor a orchestr opus 53 Johannesa Brahmse. Je to snímek z roku 1962, kdy Kubelík k orchestru teprve nastupoval a solistkou je mezzosopranistka Grace Hoffman. Poslechneme si tuto u nás bohužel málo uváděnou, velmi významnou skladbu Johannesa Brahmse. Altová rapsodie pod taktovkou Rafaela Kubelíka.

Dozněla rapsodie pro alt, mužský sbor a orchestr opus 53 Johannesa Brahmse. Účinkovali symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a sbor Bavorského rozhlasu, mezzosopranistka Grace Hoffmann a dirigent Rafael Kubelík. Právě tomuto dirigentovi patří náš blok na stanici D-dur a před námi je teď jiná slavná Brahmsova skladba, koncert pro housle a orchestr D-dur opus 77. Hrát bude Henryk Schering, mexický houslista polského původu a jedna z největších interpretačních osobností minulého století. S Kubelíkem ho spojovalo velmi silné humanistické cítění a přátelské naladění. Houslový koncert opus 77 D-dur Johannesa Brahmse, jediná skladba tohoto druhu od tohoto autora, má tři části a snímek je z 11. června roku 1968. Doprovází opět symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

Potlesk mnichovského publika patřil především Henriku Scheringovi, houslistovi, který byl solistou koncertu pro housle a orchestr D-dur Johannesa Brahmse. Doprovázel symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, řídil Rafael Kubelík. Vzpomínku na jednoho z nejvýznamnějších českých dirigentů minulého století uzavřeme ukázkou z jednoho z jeho nejvýznamnějších nahrávacích počinů. Byl to Rafael Kubelík, kdo jako první natočil komplet všech 9 Mahlerových symfonií s jedním jediným orchestrem. Po něm následovalo mnoho a mnoho slavných dirigentů, ale první byl Kubelík už na počátku 70. let. Před námi je symfonie číslo 5, Cis-moll Gustava Mahlera, která je proslulá především svojí 4. větou Adagietem. Symfonie má ovšem 5 vět, začíná smutečným pochodem, který je pak v 2. větě ještě bouřlivě vystupňován. Pak následuje dlouhé skerco, které je jakýmsi ústředním motem skladby. Pak známé lyrické adagietto a nakonec 5. věta, finálové rondo, které skladbu vítězně korunuje. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 5 cismol Gustava Mahlera. Vybírali jsme z kompletu, který natočil Rafael Kubelík na začátku 70. let se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Georg Friedrich Händel, kněz Sádok, korunovační hymnus pro sbor a orchestr. Sbor a orchestr Akademie svatého Martina v Polích zpívá a hraje, řídí Sir Neville Mariner.

Gabriela Beňačková, česká operní pěvkyně slovenského původu, strávila na scéně Pražského národního divadla bezmála 30 let. Od 70. let byla také soulistkou Vídeňské státní opery, triumfovala v Metropolitní opeře a na mnoha dalších světových scénách. Zde i u nás samozřejmě byla a je pro mnohé své příznivce vynikající Mařenkou v Prodané nevěstě, nepřekonatelnou Rusalkou nebo Jenůfou v Janáčkově pastorkyni. My vám teď připomeneme hlas Gabriely Beňačkové i s tou slovanskou slzou, jak o něm psali kritici, v árii ruské opery a v ruštině. Tady je árie Nataši z opery Sergeje Prokofieva Vojna a mír. Gabrielu Beňačkovou doprovodí Česká filharmonie s Václavem Neumannem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Nahlédneme do 17. klavírního koncertu Wolfganga Amadea Mozarta, koncertu G-dur, který zkomponoval 28-letý skladatel žijící tehdy ve Vídni. Do třetí věty prý vložil jako téma melodii, již měl zpívat Mozartův Špaček. Není jisté, jestli nejprve melodii zpíval skladatelův milovaný ptáček, nebo jestli ji opeřence naučil Mozart později. Jisté je, že když onen Špaček zemřel, a známe dokonce přesné datum úmrtí, Mozart uspořádal pohřební obřad. A ty první takty třetí věty 17. klavírního koncertu G-dur uchovávají jejich společnou melodii navždy. Teď nám ji zahrají Jos van Immersel na kladívkový klavír a soubor Anima Eterna Brugge.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Scherzo. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

Fuchs byl skutečnou hvězdou, či jak se dnes říká, celebritou své doby, to jest první poloviny 18. století. Ve Vídni za vlády tří hudby milovných habsburských panovníků, Leopolda I., Josefa I. i Karla VI., dosáhl na post vrchního císařského kapelníka. Měl na starosti hudbu pro Hofburg i chrámovou hudbu ve svatém Štěpánu. Bez Fuchse se v hudební Vídni té doby nepohnul ani lístek. Sám se považoval především za teoretika a pedagoga. Ostatně tak ho vnímáme i dnes. Ale vždy je osvěžující připomenout si také jeho vlastní hudbu. Tady je Alleluja z moteta Plaudite sonat tuba pro tenor, sólovou trubku, smyčce a basso continuo od Johanna Josefa Fuchse. Zpívá Juan Diego Flores, na trubku hraje Ulrich Stefan Bredermann a Orchestra del Teatro Comunale di Bologna řídí Michel Mariotti.

Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Wolfgang Hildesheimer o ní řekl: v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství U Naura Moroza, Vánek lásky. Když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhanním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhanního mistrovství.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

A pozvání do Francie 17. století, nadto přímo na Královský dvůr ve Versailles. Soubor Capriccio Stravagante pro nás otevírá jedno z divertiment Jeana Battisty Lullyho a hraje Amadisovu Čakonu.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely Musicale di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Petr Iliš Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jan Dismas Zelenka strávil sice převážnou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, ale svůj asi největší životní triumf prožil přeci jen v rodné české zemi, totiž v Praze. Když si od něj praští jezuité objednali hudbu pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. Českým králem na podzim roku 1723. A on napsal, nastudoval a provedl v pražském Klementínu svou mistrovskou hudbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis. A také několik orchestrálních skladeb, včetně té, která zazní v zápětí. Je to Hypokondria, uvertýra francouzského typu s pomalou procesní částí, rychlou a kontrapunktickou střední a velebnou akordickou závěrečnou tečkou. I těchto asi 8 minut dokazuje, jak originální byl Zelenka mistr v harmonii, kontrapunktu i instrumentaci. Freiburský barokní ansámbl.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johannes Brahms a klavírní verze jeho uherského tance číslo 1 G-moll hraje Jevgenij Kysin.

Chacona a pasacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Henry Purcell, Chacona z triové sonáty číslo 6. Hraje muzika antikva Köln.

Wolfgang Amadeus Mozart, arie Hraběnky z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá René Fleming, londýnský symfonický orchestr řídí Sir George Sholty.

I když si dnes asi Vivaldiho stotožňujeme zejména s instrumentální hudbou, vždyť jen koncertů napsal přes 500, stejně pozoruhodný je i soubor 50 oper tohoto mistra italského baroka. Pravda, inscenovány nebývají pravidelně a všude a často, ale řada z árií se objevuje na různých výběrech toho nej z operního baroka a samozřejmě je pěvci často zařazují na své koncertní recitály. Opravdu je z čeho vybírat. Například takový skotský tenorista Paul Agnew si vybral árii Mahmuda ze třetího dějství Vivaldiho opery La verità in cimento, Pravda v pokušení, nebo možná Zkouška pravdy. Tady je árie sultána Mahmuda, v níž Paula Agnewa doprovodí Modo Antiquo s Federikem Marii Sardelim.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Edvard Grieg, Peer Gynt a část Na svatbě. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Hannu Lintu.

Bylo to veliké vyznamenání, když habsburský císař Leopold I. jmenoval v roce 1679 do prestižní funkce nového dvorního kapelníka Johanna Heinricha Schmelzera. Poprvé to nebyl Ital, nýbrž rakouský skladatel a fantastický houslista. Ironii osudu, Schmelzer se z té pocty dlouho neradoval, necelý rok. Když se totiž Vídeňský dvůr uchýlil před morem do Prahy, stala se právě zde, právě Schmelzerovi tato nemoc osudnou. Schmelzer byl pokládán za nejlepšího houslistu té doby. Dodnes je označován za zakladatele takzvané jihoněmecké houslové školy. A my teď necháme znít hned čtveřici houslí, dvě violy da gamba a basso continuo v jeho sonátě Amabilis. Freiburger Barockkonzert.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Leo Šenáček, Síček neodletěl, z cyklu Po zarostlém chodníčku. Hraje Jan Jiraský.

Cosi fan tutte ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordiligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordiligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent Vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billowa slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

Ať už se muzikologové dohadují, jak chtějí, jestli Claudia Monteverdiho řadit spíš k pozdně renesančním nebo už k raně barokním mistrům, jeho dílo je pozoruhodné. První knihu madrigalů vydal už ve svých 15 letech. Poslední vyšla posmrtně a je v nich vše, od komplikované polyfonie pozdní renesance až k počínajícímu baroknímu slohu. Nechybějí samozřejmě afekty, hudební líčení nálad a stavů mysli, dokreslování děje hudebními prostředky a tak dále. Celkem 9 knih madrigalů mapuje i celý Monteverdiho život. My teď otevřeme sbírku Skerci muzikály z roku 1607 a vybíráme madrigal, v němž je sice opěvována nesmírná krása úsvitu, jitřenky, ale v posledních verších zazní to podstatné. Ať je její krása sebevětší, nevyrovná se kráse mé milované. Quando l'alba in oriente zpívají členky Concerta delle Dame di Ferrara.

Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Johann Sebastian Bach, sbor Ehre sei dir Gott gesungen z vánočního oratoria. Hraje Staatskapelle Dresden, řídí Peter Schreier.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

0: Concerto Grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky.
1: Robustní postava, vynikající kompoziční mistrovství, úžasný smysl pro humor. Mimo jiné to byl Georg Friedrich Händel. Bez obav si vypůjčoval zajímavé hudební motivy jiných skladatelů, ale sám byl schopen vytvořit díla ohromující krásy, nad nimiž žasneme ještě dnes, stejně jako Händelovi současníci v 18. století. Nehovoříme jen o anglických oratoriích či italských operách, také o množství instrumentální hudby pro nejrozmanitější obsazení. Slavná jsou pak Händelova Concerta Grossa, jejich části se často dávaly jako mezihry v oratoriích i v operách. Teď si poslechněme, jak se otevírá Concerto Grosso B-dur opus 3. Jehož první část, svěží Allegro, zahraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

Karl Maria Weber, sbor myslivců z opery Čarostřelec. Sbor a orchestr Královské opery řídí Bernard Haitink.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Saverio Mercadante, scéna Přísahy Horáciů z druhého dějství opery Horáciové a Kuráciové. Filharmonický orchestr řídí David Perry.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Drazí posluchači, v dnešním Dakápu uzavřeme cyklus Partitura řádek pořádku. Povídali jsme si o hudebních nástrojích v tom pořadí, jak se píšou v partituře. Začali jsme flétnou a dřevěnými nástroji, pokračovali žesti a přes bicí a harfu jsme se dostali až ke smyčcům. Ty tedy tradičně obývají dno partitury. Z grafického hlediska je to periférie, ale v hudbě mají smyčce naopak hlavní úlohu. Tvoří vlastně základ klasicko-romantického symfonismu, abychom se vyjádřili vznešeně. Můj otec se prý kdysi setkal se skladbou jakéhosi amatéra, která nesla název Sonáta pro housle a smyčec. Skladatel onoho dílka si zřejmě více než kdo jiný uvědomoval význam onoho úžasného vynálezu vyrobeného z dřeva a koňských žíní. Pane doktore, odkud smyčec pochází?
1: Soudí se, že jeho domovem jsou severské kraje nebo Orient. V středomořské oblasti Evropy se spíš na strunné nástroje drnkalo nebo udeřilo kladívkem.
0: Čili to drnkání, tomu se mezinárodně říká pizzicato, že?
1: Ano.
0: Tomuto pojmu jsme už jednou věnovali celé Dakápo. Ale jistě nebude na škodu připomenout si jednu větu z Britnovy Simple Symphony, ve které si smyčce o struny ani neškrtnou.

0: Pane doktore, kdo vlastně vynalezl housle?
1: Není to jasné a spíš se to podobá zázraku, protože všechny ostatní stroje nástroje mají tak, řekněme, slušný zvuk, ale to, co zaznívá z houslí, to je něco zcela zázračného a nevyspytatelného. Ostatní smyslové nástroje, musím říct, zrovna viola, ale i snad trošku víc violončel i kontrabas, mají spíš takový zastřený tón. Ten poměr mezi délkou struny a velikostí nástroje je u houslí naprosto optimální. Kdo na to přišel, to musel být anděl.
0: A existuje tady nějaký předchůdce houslí?
1: No, těch předchůdců je spousta. Samozřejmě fiduly a různé jiné smyčcové lyry, anebo dokonce nástroje, kde jako niněra, kde se točí kolečkem a na tom je, jsou nalepeny žíně a třou o strunu, vyvozují zvuk. To je spousta, ale housle jsou naprosto jedinečné.
0: Housle, viola, violončelo, kontrabas. Jsou to čtyři nástroje, které mají společného předka?
1: No, společné předky, ono to jako člověk a opice mají společného předka. Člověk není potomek opice a housle nejsou tak úplně potomek třeba staré fiduly. Ale je dost zajímavé, že ze starých viol původně vznikla i normální moderní viola a kontrabas. Ale teď ten houslový typ tak převažuje, že už violy vůbec nejsou violový typ, mají houslový způsob, mají ta efa. Jako housle znáte znak Pražského jara a kontrabas, který původně nejdéle si udržoval to C, ten výřez toho C, už i tento opouští.
0: Společným atributem je tedy smyčec. I ten se postupem času vyvíjel. Zpočátku vypadal skutečně jako luk. Pak se jeho dřevěná část postupně narovnávala až do dnešní podoby. Ale třeba barokní smyčce byly mnohem měkčí než ty naše a zvláště dobře se s nimi provozovala vícehlasá hra na několika strunách najednou. S touto technikou se například setkáme u Bachových sonát pro sólové housle.

0: Každý řádek smyčcové části symfonické partitury nepředstavuje jeden nástroj, ani dva, ale celý les nástrojů. Pane doktore, jak by měl vypadat takový optimální poměr mezi počtem houslí, viol, violončel a kontrabasu?
1: Klasický reprezentativní počet prímů je 16. Akustika říká, že sekundu měl být taky 16, protože jsou psány většinou v nevýhodné poloze. Viol stačí 8, stejně jako violončel a kontrabasu, protože mezi tím, jestli hraje 8 nebo 10 viol, se nedá vůbec rozlišit ani sluchem, ani nejpřesnější měřící aparaturou. Akustika totiž říká, že abychom dostali takzvaně dvakrát silnější zvuk, musíme zvednout hladinu o 3 decibely a toho nedosáhneme zase jinak než s dvojnásobením počtu nástrojů. Takže kdybychom chtěli, aby violy hrály dvakrát tak silně, tak jich nemůžeme mít místo 8, 10 nebo 12. Museli bychom jich mít 16 a to už je náročné.
0: Tolik violistů po světě ani nechodí snad. V symfonickém dramatu můžeme vidět vlastně 5 hlavních jednajících osob.
1: Ano, první housle, primadonna, to je vlastně hlavní hrdinka, vedoucí dramatická a lirická síla. V komedii del arte, kdybychom to chtěli přirovnávat, je to něco jako Beatrice. Druhé housle jsou mladší milovnice, naivka, Clarice. Violy jsou rovněž postava ženská, matka, chůva, komorná nebo intrikánka a la Frozina. První milovník, hlavní hrdina, Florindo, to je skupina violončel, to je mužný nástroj. A kontrabasy, to je základ všeho, spolehlivý otec, pantalone, klasický dottore, prostě spolehlivý starší muž. Všechno ostatní v orchestru, ať už je to také důležité a krásné a barevné, to jsou všechno epizodisté.
0: Komedie dell'arte je ovšem druh divadla založený na mnohdy dosti syrovém humoru. Ve smyčcovém orchestru jsou odjakživa terčem různých žertíků violisté. Vypráví se o nich stovky vtipů směřujících k tomu, že viola má slabý tón a že nemá tak pohyblivý part jako housle. Nedávno jsem slyšel, že prý vyšel v anonci inzerát. Prodám violu od druhé polohy nehraná.
1: Já jsem viděl krásný obrázek, jak trumpetista s tím nástrojem stojí nad violistou a říká, pane kolego, jde na violu hrát taky rychlej trilek. No. Ale to je křivda. Viola má prakticky ty též možnosti jako housle, jenom barvu má trochu jinou. Lze na ní hrát s vibrátem. Bez vibráta. Zajímavá je hra u kobylky, takzvané sul ponticello. Ponticello tremolo. Na struny lze hrát i dřevěnou části smyčce, to je takzvané collegno. Flažolety jsou zvláštní způsob vyhozování tónu, zejména vysokých tónů, a mají takový bezbarvě skleněný zvuk. Tím, že na hmatníku u všech smyčcových nástrojů nejsou pražce, jako jsou například na kytaře, mohou smyčcové nástroje hrát velice snadno perfektní glissando.
0: Glissando je prvek značně groteskní, ale poslechněme si, jakého kouzelného efektu docílil pomocí glissanda Benjamin Britten ve své opeře Sen noci svatojánské.

0: Pane doktore, na některých historicky poučených snímcích staré hudby slyšíme trochu jinak rozsazený orchestr, než jsme zvyklí dnes. Druhé housle tam sedí na pravé straně pódia proti prvním houslím. Je to tak správně?
1: To je dokonalé, protože

0: módně umisťování kontrabasů vpravo docela až na rampu, ačkoliv dokonalá akustická měření ukazují, že vyzařovací směr kontrabasového zvuku je vpravo v příč, to znamená, že měl naprosto pravdu Rafael Kubeli, když při svém příchodu po tolika letech emigrace tady hrál mou vlast, že i ve Smetanově síni, i na Staroměstském náměstí prosadil ty kontrabasy dát doleva, dozadu. A teprve pak ten kontrabasový zvuk má plnou barvu, jinak je to pouhé dunění.
1: To tež udělal Simon Rattle, když tady byl s Birminghamským orchestrem.
0: Tam jsem nebyl, bohužel.
2: Fakt, že hráčů na smyčcové nástroje sedí v orchestru tolik, umožňuje skladateli 20. století využívat i takzvaných klastrů. Každému houslistovi ve skupině přidělí jiný tón, takže zní třeba všech 12 tónů chromatické stupnice najednou. Křištof Penderecký šel ještě o kus dál. Své klastry zahustil i několika čtvrttóny. Takový souzvuk se už pak blíží šumu. V proslulé Pendereckého skladbě Trizna za oběti Hirošimy se díky klastrům a mnoha jiným netradičním efektům dosahuje naprosto netušených barev. Je neuvěřitelné, co vše se dá ze smyčcových nástrojů vyloudit.

Tak to byla skutečně extrémní práce se smyslovým orchestrem, ale smyslový orchestr i v klasické sazbě je vlastně základem barevnosti, základem plnosti zvuku. Mistrem v tom byl například Richard Wagner. Jeho kouzlo orchestrace je právě ve smyčcích, ve zpěvnosti, ne v nějakých žesťových wagnerovských tubách a tak. To jsou všechno epizody. Ale například poslechněme, jak Wagner využívá vysokého zvuku houslí a dělených smyčců vůbec s nepatrnými přibarveními dřevěnými dechovými nástroji v počátku úvodu své opery Lohengrin.

0: Ale i z velice jednoduchých prostředků pouhého smyšlového orchestru lze vyloudit dramatické efekty. A což teprve, když se té mase těch smyčců dá rychlý, byť třeba jenom ševelivý pohyb.
1: Můj strýček byl houslistou v Národním divadle a toto místo z předehry k Prodané nevěstě Bedřicha Smetany cvičil skutečně celý život.

Nesmíme zapomenout na nejhlubší nástroj smyčcové skupiny – kontrabas. Říká se o něm, že tvrdí muziku, ale virtuózové na tento nástroj dokazují, že jeho možnosti jsou daleko, daleko širší. Existují i koncerty pro kontrabas, kde se bez problémů hraje i ve vyloženě violončelové

0: Milí posluchači, pod řádkou kontrabasu se v partituře nalézá už jen okraj papíru, nanejvýš ozdobený mastným otiskem skladatelova palce. Náš seriál o hudebních nástrojích končí a my si za zvuku Mendelssohnovy symfonie přejme, aby všechny ty idiofony, aerofony, membranofony a chordofony i nadále rozechvívaly zvukové sloupce příslušného objemu a hlavně, aby jejich akustické vlnění bylo na druhé straně přijímáno dostatečným množstvím ušních bubínků, šneků a kovadlinek. Za všemi těmi fyzikálními jevy se skrývá spousta krásných zážitků. Pane doktore, děkuji za spolupráci.
1: Já taky děkuji.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Josef Mysliveček, Paul Hindemith, Pavel Vranický, Carl Nielsen, Jean France, Tommaso Albinoni a Sergej Prokofiev. Na úvod zazní kvintet pro hoboj, dvoje housle, violu a violončelo číslo 3 F-dur Josefa Myslivečka, který proslul nejenom jako skladatel, ale nejdřív jako vynikající houslista. Hrají Michála Hrabánková hoboj a Doležalovo kvarteto.

0: Kvintet pro hoboj, dvoje housle, violu a violončelo číslo 3 F-dur Josefa Myslivečka hráli Michaela Hrabánková, hoboj a Doležalovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie Harmonie světa Paula Hindemitha pochází z roku 1951 a stala se základem pro Hindemithovu operu Die Harmonie der Welt o životě a díle astronoma a matematika Johannese Keplera. Název vychází z titulu Keplerova díla Harmonices Mundi. Gewandhausorchester Leipzig řídí Herbert Blomstedt.

0: Symfonii Harmonie světa Paula Hindemitha hrál Gewandhaus Orchester Leipzig, provedení řídil Herbert Blomstedt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pavel Vranický byl starý.

0: Kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo opus 29 číslo 2 Pavla Branického hrálo Stamicovo kvarteto a na další violu Karel Plocek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou symfonii číslo 4 opus 29 komponoval dánský skladatel Carl Nielsen na počátku první světové války a dostala podtitul Nezničitelní. Skladatel v ní proti sobě postavil dvě sestavy tympánů a podtitul tohoto dramatického díla vyjadřuje vůli po životě. Symfonický orchestr San Francisco řídí Herbert Blomstedt.

0: symfonii číslo 4 opus 29 Karla Nielsena hrál Symfonický orchestr San Francisco, který řídil Herbert Blomstedt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean France proslul svými skladbami pro dechové nástroje a jejich kombinace se smyčci. Tady je jeho divertisman pro fagot, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas. Hraje Gaudier Ensemble.

0: Divertisman pro fagot, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas Jeana Francéze hrál Gaudier Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Italský barokní skladatel Tommaso Albinoni komponoval především opery, kolem 50 titulů pro rodné Benátky. Ve 20. letech 18. století působil v Mnichově a už předtím pro vídeňský dvůr na počest manželky císaře Karla VI. Alžběty zkomponoval nikoliv operu, ale pastorální slavnost pro solové hlasy a orchestr s názvem Zrození Aurory. Objevují se tady Dafne, Zefiro, Flora, Apollo a Peneo a domlouvají se, jak oslavit narozeniny bohyně úsvitu Aurory. Zpívají June Anderson, Dafne, soprán, Margarita Zimmermann, Zefiro, soprán, Suzanne Kláre, Flora, soprán, Sandra Brown, Apollo, alt a Yoshihisa Yamai, Peneo, tenor. Orchestr solisty Veneti řídí Claudio Simone.

0: Dozněla pastorální slavnost pro solové hlasy a orchestr s názvem Zrození Aurory Tomaso Albinoniho. Zpívali June Adelson, Daphne, soprán, Margarita Zimmermann, Zephyro, soprán, Suzanne Clark, Flora, soprán, Sandra Brown, Apollo, alt a Yoshihisa Yamai, Peneo, tenor. Orchestr solisty Venety řídil Claudio Simone.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A teď ještě Puškinův valčík Sergeje Prokofjeva v úpravě pro dva klavíry. Hrají Sergej Babajan a Marta Argerič.

0: To byl Puškinův valčík Sergeje Prokofjeva v úpravě pro dva klavíry. Hráli Sergej Babajan a Marta Argerič.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Jean France, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Jean Sibelius, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven a Antonín Dvořák. Na úvod zazní Musique de Cour, cyklus tanečních skladeb pro flétnu, housle a klavír, jejíž autorem je francouzský skladatel Jean France. Hrají Roman Novotný, flétna, Jiří Pospíchal, housle a Ivo Kahánek, klavír.

To byl cyklus Mizik de Cour Jeana Francéze. Hráli Roman Novotný flétna, Jiří Pospíchal housle a Ivo Kahánek klavír.

Symfonii číslo 3 D-dur napsal Franz Schubert během 3 měsíců roku 1815, krátce po svých 18. narozeninách. Za Schubertova života tiskem nevyšla, stejně jako ostatní jeho rané symfonie. Objevila se až v prvním vydání kompletních Schubertových děl v roce 1884. Chamber Orchestra of Europe řídí Nikolaus Harnoncourt.

Violovou sonátu C-moll napsal Felix Mendelssohn Bartholdy, sám vynikající houslista a violista, ve svých 15 letech. Za jeho života nevyšla tiskem, objevila se teprve v roce 1966 a zůstala bez opusového čísla. Hrají Hyo Litogawa, viola, a Lilith Grigorian, klavír.

Své symfonii číslo 2 D-dur opus 43 Jean Sibelius prohlásil, že je to konfese jeho duše. Komponovali částečně v Itálii, krátce po úspěchu své Finlandie. Premiéra se uskutečnila v Helsinkách, dirigoval sám autor. Na našem snímku hraje Lachty Symphony Orchestra, provedení řídí Osmo Wenske.

Symfonii číslo 2 D dur opus 43 Jeana Sibelia jsme slyšeli v provedení Lachty Symfony Orchestra, který řídil Osmo Wenske.

Některá Mozartova díla byla ve své době tak populární, že vznikaly jejich verze pro komorní ansámbly. Patřila k nim i symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 zvaná Jupiter, kterou pro flétnu, housle, violončelo a klavír upravil Mozartův žák a klavírní virtuos Johann Nepomuk Huml. Hrají Uwe Groth, flétna, Friedemann Eichhorn, housle a Martin Rummel, violončelo a Roland Krieger, klavír.